taneční muzika.

0: no regrets.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vidět, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

0: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
1: Nabíjí mi koloběžku! Má mě auto! I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju!
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Energie tohoto města.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Závratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mavelix. Buďte in.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedních dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

Krásné dobré ráno, tady je čtvrtek, čtvrteční Dance Radio, čtvrteční ranní Fresh Sandy Roadem. Roger Sanchez a Lisa Pure právě teďkon v éteru na 89 a 102,9 FM. Máme pár vteřin, který nás dělí od 7 hodiny ranní, no a před námi je 120 minut tý nejlepší taneční muziky v českém éteru. A taky se podíváme na jev třeba El Niño, protože ten k nám dneska dorazí a teploty údajně mají být extrémně vysoký, tak se podívat na to, jak se chránit, kam se případně schladit, no a spousta dalšího. Z muziky nabídneme třeba Kraftwerk, Aerodynamic. A bude taky Kelš společně s Camelfat, Waste My Time.

přeju naprosto pohodové ráno z Dance Radiem. 7 hodin právě teďkon. My se jdeme podívat na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Tento týden začal chladněji, ale den za dnem se otepluje a příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu. Kvůli abnormálně vysokým teplotám, které v Česku hrozí, vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Přibližně 850 tisíc eur v hotovosti našli němečtí policisté při kontrole auta u bavorského Whitehouse nedaleko hranic s Českem. Peníze 33-letému Čechovi zabavili, protože nedokázal přesvědčivě vysvětlit jejich původ. Více než dva roky trvající rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad je hotová. Prostranství kolem kostela Nejsvětějšího srdce Páně je veřejnosti přístupná od tohoto týdne a ve středu 17. června dopoledne ho otevřeli zástupci magistrátu a městské části. Na náměstí přibyly stromy, má nové povrchy, obnovila se zdejší kašna a vznikl systém hospodaření s dešťovou vodou. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7 hodin 13 minut k tomu, krásné, dobré a dalo by se říct úplně našlápnuté ráno. Kraftwerk Aerodynamic právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. No a když se vrátím asi tak o 12 minutek zpátky, tak jsme v éteru Dance Radio slyšeli doslova legendární track Luka Christian Fischer a pecka Body Dance, jedná se o ryze českou záležitost. No a vzhledem k tomu, že já jsem tenhle ten track neslyšel asi takových dobrých, řeknu třeba ne 10 let, tak mě to úplně nakoplo na ten dnešní ranní fresh a myslím si, že nejenom na ten ranní fresh, ale že i na kompletně celý den. A věřím, že to budete mít takhle podobně, že si určitě v našem playlistu najdete něco, co vás prostě, jak se říká, vystřelí z tenisek a budete mít krásný čtvrtek. Dneska máme 18. června, svátek nám slaví Milan, tím pádem i náš kolega Milan Kroužil, pokud teďkon vstává, tak já mu přeju všechno nejlepší k svátku a nejenom kolegovi Milanovi Kroužilovi, ale taky všem Milanům, kteří dneska slaví. A pokud vy nějakého Milana znáte, tak určitě můžete napsat nějakou zprávu mu nebo třeba zatelefonovat. Věřím tomu, že ho to samozřejmě toho daného člověka, toho daného Milana, že ho to potěší. No a co nás čeká? Pojďme dál na muziku. Za chviličku už 1984 Overrun, Not a Joke, bude taky Alex Gaudino, DJ Fresh, Armin van Helden a nebo taky Offenbach. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
7: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásné ráno se společností Dance Radio 89 a 102,9 FM. A my si už krásných 32 minut dáváme čtvrteční ranní fresh a jsem Andy Routa, přeju všem pohodové čtvrteční ráno. Pokud právě třeba stáváte nebo už jste třeba někam na cestě, ať už jedete do práce, do školy, nebo možná někdo jede třeba z práce, a nebo dokonce někdo jede z mejdanu. Taky znám takový lidi, kteří v těchto hodinách opouštějí třeba grilovačky nebo nějakou večerní party, no, třeba se to vždycky protáhlo s nějakou afterparty. Nic, to sem vůbec teďko nepatří, my se jdeme podívat na to, jak to bude dneska hlavně vypadat s počasím. Počasí. Jev El Niño dorazil i k nám do Česka. Dneska očekáváme odpolední maxima 29 stupňů. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, a na obloze bude spíš polojasno až oblačno. Jenom se musíme připravit na to, že jev El Niño je doprovázen i velkou vlhkostí, takže to bude dneska trošku pařák. Možná je trošku dusno. Ten jev se bude samozřejmě zvyšovat a teploty půjdou nahoru. O víkendu by nám mělo dorazit asi až 36 až 37 stupňů. A pokud máte namířeno třeba do Francie, tak tam očekávají 40, tak hlavně dodržovat pitný režim, a pokud je to aspoň trošku možný, tak se někde schladit. Jdeme dál na muziku, za chviličku třeba Alex Gaudino.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio.

0: Právě teď Féteru na 89 a 102,9 FM. Celý ráno se tady bavíme o jevu El Niño, který dneska údajně dorazí do Česka. Jedná se o extrémní teploty, asi až tropické teploty, které budou v maximech dosahovat někde okolo 36 stupňů. To nás samozřejmě čeká o víkendu, ale už dneska bychom měli přátelé pociťovat, že dneska to bude víc a bude opravdu tropický letní den. Tak na to buďte rozhodně připraveni. Dneska určitě doporučuji dodržovat pitný režim. Samozřejmě nějaká voda. Voda, nemyslel jsem tím nic jiného. A pokud možno, tak zdržovat se ve stínu. Nejlepší to mají teďko vlastně ty, co dělají v takových těch kancelářských komplexech, kde mají vlastně klimatizaci, protože samozřejmě znám i lidi, kteří dělají třeba na stavbách a tak dále. A tam si myslím, že to bude teprve výheň. No a pokud budete mít teda možnost, tak rozhodně se dojít někam schladit. No a o víkendu jednoznačně venkovní aktivity, vyrazit někam k jezeru, k bazénu, prostě užít si to, jak se říká, naplno. A pokud to bude jenom trochu možné, tak doporučuji se trvat se společností Dance Rádia. My pokračujeme dál na muziku a v příští hodině se podíváme zase trošičku do světa umělé inteligence a do světa hudby. Tak si na to rozhodně počkejte, mám tady poměrně zajímavou statistiku, jak umělá inteligence zasáhla do hudebního světa. My do 8 hodiny zahrajeme ještě Sunset Strippers a bude taky Nora van Elken.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pór betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pór betonových. Více na Dek.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA. Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Krásné dobré ráno, tady je Dance Radio 89 a 102,9 FM. Nora van Elkan, All I Need, to je věc, která nám uzavřela první hodinu čtvrtečního ranního freše. No a my pokračujeme i nadále po 8 hodině, následujících 60 minut bude patřit opět té nejlepší taneční muzice. Čeká nás Deadmau5 se Stevie Appleton, Science. A dáme si taky Clooney a Slipiňak.

Tak užívejte čtvrteční ráno s Dance Rádiem, 8 hodin, 1,5 minuty k tomu a my jdeme opět na zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Kongresové centrum Praha v Nuslích čeká gigantická přístavba v podobě nové výstavní haly. Jejíž realizace oficiálně začala v úterý. Architektonicky i funkčně rozšíří stávající komplex o 5000 čtverečních metrů plochy a kapacitu 1500 lidí. Železniční most pod Vyšehradem z roku 1901 projde bezprecedentní proměnou. Původní plán na výstavbu zcela nové konstrukce nahradil obrat v rozhodnutí ministerstva dopravy. Most z roku 1901 zůstane zachován, ale projde kompletní rekonstrukcí. Česko čeká tropický víkend s teplotami, které mohou vystoupat až k 36 stupňům. Pocit horka navíc zesílí vyšší vlhkost, takže bude dusno a lokálně se mohou tvořit bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Zatím není jisté, zda vedra přetrvají i v příštím týdnu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: 8 hodin a přesně na vteřinu 15 minut k tomu vy si dáváte čtvrteční Dance Radio, čtvrteční ranní fresh s Andy Roadem s datem 18. června. Právě teďko nám dohrál Kygo, Whitney Houston, Higher Love. Úžasná věc, která nám tak odstartovala druhou část čtvrtečního ranního freshe. No a jak jsem sliboval v minulé hodině, tak se budeme podívat na to, jak to vypadá vlastně opět s umělou inteligencí v hudebním průmyslu. A ta realita toho hudebního průmyslu v roce 2026 je doslova taková, že vás by z ní mělo mrazit, protože streamovací platforma Deezer zveřejnila naprosto šokující data. Hudba generovaná totiž umělou inteligencí už tvoří neuvěřitelných 44% všech každodenních nahrávek na její servery. Zatímco na začátku roku 2025 to bylo jenom v uvozovkách, pořád je to ohromné číslo, 10 000 skladeb denně. Dnes systémy registrují oproti okolo 75 000 AI tracků každý den, což zhruba vychází na 2 miliony měsíčně. Člověk by si řekl, že AI hudba zažívá boom i u posluchačů, ale opak je pravdou, protože tyto miliony skladeb tvoří pouhé 1 až 3% z celkového počtu přehrání. A teď to nejlepší, 85% z tohoto mála přehrání systémy vyhodnotili jako podvod. Nejde tedy o to, že by lidé chtěli poslouchat robotický generovaný pop, ale jde spíš o organizované boty, podvodníky, kteří chrlí miliony skladeb za minutu a pomocí falešných účtů je streamují dokola, aby s platformem vysáli co nejvíc peněz. Tak vidíte, i takhle to funguje. Za mě si myslím, že tohle by vůbec nemělo být. Už jsme si to říkali několikrát, že umělá inteligence v hudbě ano, jako nějaký třeba pomocník nebo něco podobného, ale určitě ne to zneužívat k těmto účelům. Tak vidíte, i takhle to v roce 2026 v hudebním průmyslu vypadá díky umělý inteligenci. Tak pojďme dál na muziku. Artful Dodger, bude taky Deadmau5, Haven a nebo Robin Schulz.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.

0: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Zatát, opravdový elektrospecialista.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle je Robin Schulz, Barbs a Pecka. Lepší časy neboli Better Times právě teďkon v našem éteru. 8 hodin 32 minut k tomuto je aktuální čas. Ještě jednou krásné, dobré ráno přeju všem, co právě třeba teďkon naladili a čtvrteční ranní fresh s datem 18. června. My se pojďme podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Ve čtvrtek očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k tropickým 30 stupňům. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Rozhodně se dneska doporučuje dodržovat pitný režim. Pokud to bude jenom trošku možné, tak dnes a následující dny trávit většinu času třeba ve stínu. Popřípadě pokud vám to umožňuje zaměstnání, tak samozřejmě vyrazit někam k vodě. A taky samozřejmě se trvat se společností Dance Radio. My jdeme dál na muziku a budeme hrát Hightech Say Say Say, bude taky Rudimental, Gas Gas, Parisi Disco Lines anebo U96.
2: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznesu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznesu. Více na newton.university.
3: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Dance Radio.
1: I'd be lying if I said I didn't need to get lost.

0: Pomalu a jistě se blížíme do finiše dnešního čtvrtečního ranního freše. 8 hodin 52 minut, tohleto je Disco Lines, Morgan Harbel a Techno & Tequila. Což vlastně samozřejmě někdy o víkendu, třeba když je volno, může být poměrně zajímavá a velmi příjemná kombinace. Techno, Tequila, proč ne? Co nás dneska čeká v éteru Dance Radia, tak určitě mezi 9 a 12 dopolední Drive Skatey. Odpoledne dneska bude náš oslavenec dnešního svátku, místo Michael si ho dorazí Milan Kroužil, takže si s ním dejte čtvrteční odpoledne. No a my do 9. hodiny zahrajeme ještě, jak jsem sliboval, U96 Club Bizarre a bude taky Max Dean.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bille klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
6: Bille, to dobré začíná u nás.

a Loki Can Decide právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM a taky věc, která nám uzavřela čtvrteční ranní fresh. Mějte se krásně, buďte na sebe v tomhletom extrémním vedru opatrný, za pár vteřin tady 9. hodina ranní, což pro mě znamená, že opravdu se s vámi loučím a po 9. hodině dopolední drive skatey. Mějte se krásně a budu se těšit zase příště na slyšenou. Tento týden začal chladněji, ale den za dnem se otepluje a příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu. Kvůli abnormálně vysokým teplotám, které v Česku hrozí, vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Přibližně 850 tisíc eur v hotovosti našli němečtí policisté při kontrole auta u bavorského Whitehouse nedaleko hranic s Českem. Peníze 33-letému Čechovi zabavili, protože nedokázal přesvědčivě vysvětlit jejich původ. Více než dva roky trvající rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad je hotová. Prostranství kolem kostela Nejsvětějšího srdce Páně je veřejnosti přístupná od tohoto týdne a ve středu 17. června dopoledne ho otevřeli zástupci magistrátu a městské části. Na náměstí přibyly stromy, má nové povrchy, obnovila se zdejší kašna a vznikl systém hospodaření s dešťovou vodou. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásný ráno, přátelé, probouzíme se do čtvrtečního dne, teda já věřím, že už jste probuzení, ale pokud třeba ještě ne, tak dopolední drive startuje přesně dneska 9 až 12, to je náš společný čas. Doufám, že už jste měli příjemný start s Andym v rámci ranního freshe, no a teď už s váma Katie do 12. hodiny. A samozřejmě vás čeká spoustu skvělý hudby, novinky, zajímavosti okolo, spoustu témat, přesně tak, jak jste zvyklí. No a budeme se naprosto příjemně ledit, protože už za chvíli vás čeká Fede Legrand, novinka, David Guetta, Cream, taky Klaus Rosen a spoustu dalšího. Dneska svátek slaví Milan, takže přejeme všechno nejlepší a já vám přeji to nejkrásnější ráno na frekvencích Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True peace, love, acid. Climax, God Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
12: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
11: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
12: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
14: Zavratné mega slevy!
15: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy

0: až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maverix. Buďte in.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage design u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz. Dance Radio.

0: Přátelé, za náma Joe Autopia na frekvencích Dance Radio a doufám, že máte krásný čtvrteční ráno. A to na našich frekvencích, ať už nás vadíte kdekoliv, v autě, v práci, na dovče, nebo ve fitku, nebo kdekoliv, tak doufám, že jste s náma, že přesně naše frekvence doletí přesně tam, kam mají. No a jelikož už máme festivalovou sezónu v plném proudu, některý festiáky dokonce už máme za náma, za sebou, ale spoustu před sebou, tak by mě zajímalo, jak to letos jako máte a co rozhodně nesmíte, co se týká festiáků, vynechat a proč. Dáme si takovou anketku na Facebooku Dance Radio, já jsem zvědavá, jak se zapojíte, kam vyrážíte, jestli zůstáváte v Čechách, nebo máte plány i v zahraničí a tak dále. Takže dejte vědět, kam vyrážíte a hlavně na koho. To nás tady strašně zajímá, tak se těším.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: 89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých můžete ladit dnešní dopolední drive. Já doufám a věřím, že jste s náma a máte se fantasticky. No a přátelé, jedna velmi důležitá věc pro všechny fanoušky Pink, zpěvačky Pink, který myslím si, že především lidé mileniálové a moje ročníky si myslím, že na Pink tak trošku vyrostly. A ta o sobě docela nějakou dobu nedala vědět, přestože na hudební scéně stále působí. Ale teď se to změní, protože údajně zpěvačka pracuje na své 10. studiový desce, která je údajně hotová. A vlastně by měla navázat na poslední album z roku 2023, a to na Trustfall. No a právě nová deska by měla vyjít ještě v letošním roce, je v závěreční fázi. No a právě zpěvačka uvedla, že poslední rok byla intenzivně ve studiu a že už se moc těší, co na to fanoušci a jaký reakce budou právě z této nové desky. Oficiální datum zatím ale nebylo venku, nebylo prozrazeno, ale věřím, že se to včas dozvíme a těšíme se, protože Pink za mě přinesla na scénu něco úplně novýho. Byla vždycky taková rebelka a kombinovala nejenom pop, ale taky jako rockovou hudbu, hip-hop a rap, a myslím si, že to fakt jako sedlo. Takže těšíme se, s čím zase přijde.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Energie tohoto města.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
14: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

For Show a také Castles in the Sky na frekvencích Dance Rády a 10.01 aktuální čas. My pokračujeme dál, doufám, že máte krásný čtvrteční ráno. No a už za chvíli si dáme Sub Focus a taky Out the Blue.

0: nebude chybět ani moje hodně oblíbená věc. Kalina Zenders, Hayley May a Who We Are. Přátelé, takhle se dělá hudba v Anglii. My pokračujeme dál po 10. hodině, omrkneme kulturu, hudbu, omrkneme umělou inteligenci a spoustu dalších věcí, takže buďte s náma. Teď už Andy, zprávy a počasí na frekvencích Dance Radio. Krásný ráno. Dance Radio News.
1: Kongresové centrum Praha v Nuslích čeká gigantická přístavba v podobě nové výstavní haly. Jejíž realizace oficiálně začala v úterý. Architektonicky i funkčně rozšíří stávající komplex o 5000 čtverečních metrů plochy a kapacitu 1500 lidí. Železniční most pod Vyšehradem z roku 1901 projde bezprecedentní proměnou. Původní plán na výstavbu zcela nové konstrukce nahradil obrat v rozhodnutí ministerstva dopravy. Most z roku 1901 zůstane zachován, ale projde kompletní rekonstrukcí. Česko čeká tropický víkend s teplotami, které mohou vystoupat až k 36 stupňům. Pocit horka navíc zesílí vyšší vlhkost, takže bude dusno a lokálně se mohou tvořit bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Zatím není jisté, zda vedra přetrvají i v příštím týdnu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Na Dance Radio jsme zpátky, doufám, že máte krásný čtvrteční ráno, ladit nás můžete na frekvencích 89 a 102.9 FM, ale i taky skrze naše apku, takže možnost výběru je velká. No a přátelé, už za měsíc a pár dní k tomu proběhne v Belgii velmi očekávaný Tomorrowland, dva speciální víkendy, naprosto našlapaný hudby. Vlastně na Tomorrowlandu každoročně vystoupí ten největší, nebo ta největší jména napříč žánry elektronické hudby na spousty stagí a právě Tomorrowland těsně před startem letošního ročníku už láká a avizuje fanoušky na spoustu jako překvapení. Jedním z nich bude i oznámení vzácného vystoupení, velmi unikátního, a to kamerunský funkový disco legendy. A ten týpek se jmenuje Echo Roosevelt. Echo Roosevelt bude velmi zásadním hostem v rámci právě Tomorrowlandu, který tady vystoupí. Samozřejmě je to, není to úplně DJ, ale je to muzikant, který hraje naživo, kombinuje prvky diska, funku, ale hlavně to celý jede live, což je neuvěřitelný. No a právě jeho skvělý vystoupení proběhne v rámci letošního Tomorrowlandu. Je to velmi vlivná osobnost afrického funku a diska, pokud jste třeba o něm nikdy neslyšeli, tak v letech 1976 až 1981 vydal 9 alb, na kterých spolupracoval s umělci, jako jsou třeba Manu Dibango, Francis Bebe, řada dalších světových umělců. No a třeba v roce 2020 Disclosure zremixovali jeho skladbu Tondoho MBA v rámci svého alba Energy a tak dále. A jeho hudba je opravdu jako kombinace spoustu žánrů dohromady. Já tam miluju ty syntezátory a vlastně ten soul a vlastně ten funk. A je to neuvěřitelný. A ještě ten africký sound, tak to je skvělý. Takže pokud se o to schystáte, určitě si Eka nenechte ujít.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pětivalením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
6: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedných dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus.

0: zdravý pohled na svět.
1: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
4: Bila, to dobré začíná u nás.
6: Dance Radio. Dance Radio.
7: Scooter. W&W.

0: Austin Mills a Caroline Byrne a také Right Now na frekvencích Dance Rádia. Doufám, že jste s náma a máte příjemný čtvrteční dopoledne, ať už vás dneska čeká cokoliv, tak doufám a věřím, že to hlavně hrávě zvládnete. Počasí má být nádherný, trošku se do Čech vrací konečně léto, čekají nás docela tropy, takže pokud jste si říkali, že jste ještě se nebyli nikde vykoupat nebo někde na výletě, tak si myslím, že právě tyhle ty dny přímo vybízí k tomu někam vyrazit. A my se už teďka podíváme na velmi zajímavý téma, a to konkrétně na platformu Spotify, kterou já osobně používám už řadu let. Věřím, že vy taky k poslechu hudby. Myslím si, že Spotify je asi ta nejčastější apka, co se týká poslechu hudby. A právě Spotify se snaží momentálně přidat novou platformu a novou věc, která vlastně nabídne živej stream přímo z festivalu. A právě tenhle ten streamovací gigant údajně oslovil několik promotérů živý hudby, aby rozšířili svou samozřejmě fanouškovskou základnu, která už i tak je docela velká. No a právě tím, že Spotify nabídne přímo stream z festivalů, tak si klade za cíl ještě přilákat daleko více odběratelů. No a nejenom, že oslovil spoustu významných festiáků a taky promotérů napříč žánry, ale taky třeba v minulosti už v té nabídce byly i živá vystoupení v podání třeba Dua Lipa z Mexico City a další umělce. Tak uvidíme, jak to celý dopadne, kdy tato platforma bude venku. Myslím si, že zatím je to pořád v přípravách, ale myslím si, že se to včas dozvíme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: krásná a příjemná melodie, taková hloubavá. Night Labs a taky Emily Rachel a skladba s názvem Breaks na frekvencích Dance Radio. 9 minut nás dělí od 11. hodiny a my pokračujeme dál a já mám pro vás taky tip na výborný videoset, o který nebudete ani dneska ochuzení. Pokud máte rádi producenta a DJ Ketama, tak právě Ketama spojil síly s Joshem Bakerem a taky Prospou a střihli si jejich společnou show v rámci letošní Coachelly v Kalifornii. A pokud jste tady už viděli nějaký záznamy z Coachelly, tak víte, že těch setů a těch livek tam byla opravdu celá řada a jedno z těch, na které bych ráda upozornila, je právě i setích těch tří producentů a muzikantů, jako je právě i Ketama, který patří mezi mý velký oblíbence a tohleto liveko má prostě všechno. Emoce, energii, totální skvělou hudbu a tak dále a jde vidět, že ty lidi to strašně baví. Takže tenhle ten setík budu sdílet na našich sociálních sítích, abyste se k němu dostali a věřím, že si uděláte čas a že jej zkouknete a mrkněte i na ten vizuál.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

Barbem Van Buren v Éteru Dance Rádia. My už se pojďme podívat na další muziku, která vás čeká za chvíli, a dáme se něco zlámanějších beatů. Wilkinson.

0: která nebude chybět ani starý kousek nebo starší kousek v podání Robin a Clear Up a With Every Heartbeat. Řítíme se do poslední hodiny v rámci dnešního dopoledního driveu s datem 18. června. Nabídnu skvělou hudbu, určitě novinky a také omrkneme, kam dnes můžete vyrazit. 11. hodina je tady, teď už Andy a nejčerstvější zprávy. Dance Radio
1: News. Tento týden začal chladněji, ale den za dnem se otepluje a příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu. Kvůli abnormálně vysokým teplotám, které v Česku hrozí, vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Přibližně 850 tisíc eur v hotovosti našli němečtí policisté při kontrole auta u bavorského Whitehouse nedaleko hranic s Českem. Peníze 33-letému Čechovi zabavili, protože nedokázal přesvědčivě vysvětlit jejich původ. Více než dva roky trvající rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad je hotová. Prostranství kolem kostela Nejsvětějšího srdce Páně je veřejnosti přístupná od tohoto týdne. Ve středu 17. června dopoledne ho otevřeli zástupci magistrátu a městské části. Na náměstí přibyly stromy, má nové povrchy, obnovila se zdejší kašna a vznikl systém hospodaření s dešťovou vodou. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé Groove Armáda, My Friend na frekvenci Dance Radio, opravdu nádherná věc, musím říct, že já mimochodem někde tenhle ten track mám v nějakém úplně crazy remixu, asi houseovým, a schválně to zkusím dneska vytáhnout, protože prostě to zní fantasticky a Groove Armáda, legendární jméno, který tady minulý rok, mám pocit, bylo v Praze a myslím si, že se tam sešlo poměrně hodně lidí a jo, prostě skvělá hudba. Teď už pro vás budu mít také tip na výborný videoset. Pokud máte rádi partičku Gorillaz, tak mám pro vás naprosto skvělou zprávu, protože právě Gorillaz, to víte, vystoupili na Rock for People, byl to jeden z headlinerů, na který si myslím, že se spoustu lidí těšilo. No a je to fajn, protože jsem koukala teďka na YouTube a chtěla jsem vám najít nějaký výborný tip na videoset a nemusíme chodit nikam daleko. Zůstaneme v Česku, protože právě nějaký liveko z Gorillaz už je venku. Je tam teda na YouTube několik záznamů přímo z Rock for People a docela jako pěkný záběr a pěkná kvalita, takže pokud chcete vidět nějaký ten záznam kratinkej, není to nic dlouhýho, tak rozhodně doporučuji, pokud jste tam byli naživo, tak věřím, že jste si to naprosto užili.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: Service.
1: Přesně tak, kulturní party service je připraven, pojďme se podívat, kam dneska můžete vyrazit, pokud budete mít chuť a čas, tak těch akcí je opravdu celá řada. A je to třeba festival Refufest, který startuje dneska a potrvá až do 21. června a nabídne spoustu skvělý hudby, divadla, filmů a gastronomie. Zároveň můžete vyrazit na výstavu Little Hanoi Next Generation do Holešovický tržnice, která potrvá měsíc od dnešního dne a nabídne spoustu zajímavých věcí v rámci fotek a taky zajímavých popisků, setkání a tak dále právě o Vietnamu a Little Hanoi. Doporučuji ale taky vyrazit třeba na další akce, jako jsou koncerty. Dneska v Punktumu můžete vyrazit na Luft Otomo, Metz Gustafsson, taky Otomo, Yoshihide a spoustu dalších, start 20. hodina. Kafe v lese dneska nabídne partičky Knives a Svaz od 20 hodin večer. Malostranská beseda nabídne dneska Pieces of Our Hearts a půjde o předělávky, podání skvělý, nebo inspirací je Janis Joplin, legendární zpěvačka, tak dneska si můžete ujít, nesmíte nechat ujít největší hity od 20 hodin, ještě jednou Malostranský. Fórum Karlín nabídne Mac DeMarco od 20 hodin. No a pokud byste rádi třeba vyrazili do Jazz Doku, tak dnes se těšte na úžasnou zpěvačku Tutu Puan od 21 a doporučím i Nasty Niebers od 20 hodin v Rock Cafe. A poslední tip poputuje do Krosu od 20 hodin dneska Jevolta, Septic a tak The Quarantines, Tear Season, Bound to Break a spoustu dalších kapel dnes od 20 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho hodně.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: EDX a Belong na frekvencích Dance Rády a už za malou chvíli tady máme 12. hodinu a já se rozloučím. Děkuji za příjemný start dnešního dne. My pokračujeme samozřejmě i po 12. hodině se skvělou hudbou a taky rozhodně laďte vlny v odpoledních hodinách, protože i dneska se na vás těší kolega Michael C. mezi 14. a 18. hodinou a taky vás čekají naše pravidelný pořady Hit Paráda Dance Radio Chart, Armin Van Buuren, taky Music of Freedom a spoustu Tiesto a spoustu dalších pořadů v našem éteru. Tak si to užijte, mějte se fantasticky, mějte úspěšný den a já se na vás budu těšit, kdy? Zase zítra po 9. hodině tady na Dance Radio.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Kongresové centrum Praha v Nuslích čeká gigantická přístavba v podobě nové výstavní haly. Jejíž realizace oficiálně začala v úterý. Architektonicky i funkčně rozšíří stávající komplex o 5000 čtverečních metrů plochy a kapacitu 1500 lidí. Železniční most pod Vyšehradem z roku 1901 projde bezprecedentní proměnou. Původní plán na výstavbu zcela nové konstrukce nahradil obrat v rozhodnutí ministerstva dopravy. Most z roku 1901 zůstane zachován, ale projde kompletní rekonstrukcí. Česko čeká tropický víkend s teplotami, které mohou vystoupat až k 36 stupňům. Pocit horka navíc zesílí vyšší vlhkost, takže bude dusno a lokálně se mohou tvořit bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Zatím není jisté, zda vedra přetrvají i v příštím týdnu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: vidět, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
7: Let It Roll 2026.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme evonitovou tyč a liščí ohon.
2: To musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
3: děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Energie tohoto města.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Závratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde?
10: Od lesa prodá auto u ESA.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
13: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
14: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Tento týden začal chladněji, ale den za dnem se otepluje a příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu. Kvůli abnormálně vysokým teplotám, které v Česku hrozí, vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Přibližně 850 tisíc eur v hotovosti našli němečtí policisté při kontrole auta u bavorského Whitehouse nedaleko hranic s Českem. Peníze 33-letému Čechovi zabavili, protože nedokázal přesvědčivě vysvětlit jejich původ. Více než dva roky trvající rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad je hotová. Prostranství kolem kostela Nejsvětějšího srdce Páně je veřejnosti přístupná od tohoto týdne a ve středu 17. června dopoledne ho otevřeli zástupci magistrátu a městské části. Na náměstí přibyly stromy, má nové povrchy, obnovila se zdejší kašna a vznikl systém hospodaření s dešťovou vodou. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 8.

0: víte, kam pojedete na dovolenou.
1: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
0: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
1: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
0: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
6: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Radio News. Kongresové centrum Praha v Nuslích čeká gigantická přístavba v podobě nové výstavní haly. Jejíž realizace oficiálně začala v úterý. Architektonicky i funkčně rozšíří stávající komplex o 5000 čtverečních metrů plochy a kapacitu 1500 lidí. Železniční most pod Vyšehradem z roku 1901 projde bezprecedentní proměnou. Původní plán na výstavbu zcela nové konstrukce nahradil obrat v rozhodnutí ministerstva dopravy. Most z roku 1901 zůstane zachován, ale projde kompletní rekonstrukcí. Česko čeká tropický víkend s teplotami, které mohou vystoupat až k 36 stupňům. Pocit horka navíc zesílí vyšší vlhkost, takže bude dusno a lokálně se mohou tvořit bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Zatím není jisté, zda vedra přetrvají i v příštím týdnu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

dnešní muzika. Dance Radio. Deja vu, it makes it.

0: I'll be all right, man. Sometimes you're not all right, but that's all right. Things will work out, bro. You'll be blessed, John. I hope so, anyway. Hey, Siri, ring Mom. Hello?
1: Yeah?
0: You all right? Yeah, I was just in the studio. I just rang you quick, but I'm back in the booth now. You okay?
1: Yeah, no, that's okay. Keep busy. Don't worry.
0: Yeah, just making a song with Nathan Dawe.
1: Oh, yeah?
0: Yeah.
1: Wow. What's that about? Found cardigans.
0: All right, see you a bit. Love you.
1: See you later. Love you. Bye.
0: Bye.
2: S Ústěnem jde všechno lépe, krásný den, krásné odpoledne z Dance Rádia a tady je Milan Kroužil na záskok dneska za Míšu Majtího, kterého srdečně zdravím mezi 14. a 18. hodinou. Máme 18. června a svátek má Milan, takže sobě, no ale hlavně vám a všem Milanům ostatním blahopřeji. Teď jsem si vlastně ani nevšiml pomalu, že mám svátek a teď těsně před vstupem jsem viděl, že mám svátek, takže mě to udělalo takovou spontánní radost. Přátelé, máme nádherné odpoledne venku, to vypadá velice slibně, začíná horko, to parné léto tedy nás čeká v nejbližších dnech a dobrá, kvalitní, horká muzika také z vln Dance Rádia 8929 FM celé odpoledne mezi 14. a 18. hodinou vás nemine. Probereme pochopitelně hudbu v první řadě, no a sport nebude chybět, mistrovství světa ve fotbale, které prožívám každý den, koukám na ranní zápasy, takže jsem plný emocí, dneska hrajeme proti Jihoafrické republice, jsem na to zvědav, ale k tomu se dostaneme samozřejmě později a neopomeneme ani filmy, takže nás čeká tahle ta kultura celé odpoledne. Přeju vám nádherný den.
3: Stálice trancové taneční scény.
4: Hello Czech Republic, this is Armin van Buuren and you're with Dance Radio.
3: Pořad, který má miliony fanoušků po celém světě. Pořad plný trancové muziky a hostů.

0: Sets. Armin van Buuren. Non-stop in the mix.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.

0: Pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.

Máme 14 hodin 32 minut, 18. červen, dneska na záskok za Mikeyho, Michaela Seeho do 18. hodiny. Teď nás čeká Sigma Stay, Midnight Funk, to je naše česká produkce. Bývalý DJ Michael J. a ještě Spiriakos dělají výbornou funkovou muziku. Love Video, pak je tady Bob Sinclair, ten nikdy nesklame, samozřejmě jedna z největších veličin producentské scény za poslední 2-3 dekády. Someone Who Needs Me. Dance Radio.

Aleso a Pendulum Fate. Máme 14 hodin 47 minut, odpolední show dneska na záskok do 18. hodiny. Přátelé, teď nás čeká parádní palba, tak jednak Missy Elliott a Eve, For My People a Basement Jacks v rádiu Mixu. Basement Jacks vždycky do toho dají takovou tu správnou nadupanou taneční sílu. Já je zbožňuju, ještě s Groove Armádou patří mezi mé oblíbené projekty za poslední tedy dvě dekády. Takže to nás čeká, no pak je tady Spadan, Hear Me Now, Freak Down Remix. Dneska, jak už jsem tedy hovořil na začátku vysílání, samozřejmě to skoro všichni vědí, od 18 hodin hrajeme druhý zápas proti Jihoafrické republice. Přiznám se, že jsem opatrný optimista a jenom podotknu, už jsem o tom hovořil před týdnem, když jsem zaskakoval, že když jsem byl na Euro v roce 1996, tak v prvním zápase jsme s Německem, které tenkrát samozřejmě patřilo mezi špičku, prohráli 2-0. Všichni nás odepisovali po prvním kole a přitom jsme měli Nedvěda, Kolera. Vlastně Koler ten hrál až později, ale Nedvěda, Poborského, Bergera, Schmitzera, měli jsme neskutečně nadupaný tým a všichni říkali, že hrajeme nejhorší fotbal, že se nikam nedostaneme, měli jsme ještě ve skupině Itálii a Rusko. No a nakonec jsme to málem vyhráli, byli jsme druzí ve finále, čili já doufám, že takový podobný scénář, je to samozřejmě velký optimismus, by mi rozhodně nevadil a alespoň tedy v tom smyslu, kdybychom si třeba zahráli a kdybychom postoupili ze skupiny, tak třeba takové osmifinále, čtvrtfinále, nebo to semifinále. Zkrátka fotbal je nevyzpytatelný a stát se může cokoliv.

0: Máme přesně 15 hodin, jsou tady zprávy. Hned po nich Timmy Trumpet a Friend Walker, John Martin, All My Life. Chainsmokers budou následovat, Azar Siren, anebo Tim Berg a Seek Romance.
1: Dance Radio, Praha 89.

Tento týden začal chladněji, ale den za dnem se otepluje a příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu. Kvůli abnormálně vysokým teplotám, které v Česku hrozí, vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Přibližně 850 tisíc eur v hotovosti našli němečtí policisté při kontrole auta u bavorského Whitehouse nedaleko hranic s Českem. Peníze 33-letému Čechovi zabavili, protože nedokázal přesvědčivě vysvětlit jejich původ. Více než dva roky trvající rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad je hotová. Prostranství kolem kostela Nejsvětějšího srdce Páně je veřejnosti přístupná od tohoto týdne a ve středu 17. června dopoledne ho otevřeli zástupci magistrátu a městské části. Na náměstí přibyly stromy, má nové povrchy, obnovila se zdejší kašna a vznikl systém hospodaření s dešťovou vodou. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: takhle krásně to umí rozparádit Armin van Buuren a Sandan van Doorn. Jason's Play. Posloucháte odpolední show. Dneska na záskok s Milanem Kroužilem do 18. hodiny. Máme 18. června a svátek má Milan. Takže všem Milanům i jmenovcům blahopřeji. A ať máme krásný den a krásný svátek. K tomu nám bude hezky hrát Burner Rush 97, či Shapov a s Venky Tunes Wild by Free a pak je tady klasika všech klasik JD Plastic Dreams. Mnozí partmeni a vůbec lidé, kteří sledují nezávislou taneční klubovou scénu, tak říkají, že to byla taková, dá se říci, klubová neboli houseová hymna a odstartovala to šílenství na začátku 90. let. S Robinem Albersem jménem JD'm jsem dělal rozhovor už v roce 1999 do Club Mixu. To byl vlastně jeden z prvních Club Mixů a jeden z prvních rozhovorů. A tenkrát mi řekl tenhle ten sympatický Holanďan, že tuhle tu věc složil za 4 hodiny na balkóně. Prostě ho to spontánně napadlo, složil to. No a je z toho kultovka tahle ta věc, takže to si tedy vychutnáme za několik okamžiků. Posloucháte Dance Radio, ať už vlny 8929 FM nebo webík danceradio.cz a nebo aplikace, to je úplně nejlepší, aplikace Dance Radio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: obuv ví.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Máme krásný život, Fast Boy a Beautiful Life. Přesně půl čtvrté, 15 hodin 30 minut, ještě jednou vám přeju nádherné dobré odpoledne. Teď nás čeká Ivan MC Visar a Groove Think. Pak je tady Emma Smetana, Nobody Listen, Chase It a Ripple Remix, All Cappuccino, Welcome to Ibiza, to byl obrovský šlágr kolem roku 2006-2007, ale tyhle ty věci oni vůbec nestárnou a když je pustíte v jakékoliv době, tak vás prostě pořádně nakopnou. No a jak jsem sliboval na začátku vysílání, tak je tady trošku filmové kultury, sport ještě provedeme, toho dneska bude ještě spousta, ale našel jsem si samozřejmě čas, jelikož jsem filmový fanda a zašel jsem na Biják, Den odhalení. Rozhodně tenhle ten film doporučuji, jelikož jsem na Spielbergovi vyrůstal a filmy obdivuji od Čelistí, Duel, Dobyvatele ztracené archy, Raiders of the Lost Ark, E.T., když je to trošku dětský spíš, ale také jsem to samozřejmě hltal v té době, a nebo Blízká setkání třetího druhu. Přiznám se, že Den odhalení je zvláštní snímek, ale rozhodně velice originální, stále o něm přemýšlím a je to právě film, který, když jdete z kina, tak ve vás způsobí hodně emocí a pořád na to myslíte, ale nechci prozrazovat detaily, akorát, že je tam krásně, je krásná a samozřejmě famozní Emily Blunt, překvapivě ze zvláštní roli Colin Firth, takže rozhodně Den odhalení doporučuji.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio.

0: Air a CL Trips, Ben Samana All Around the World, kolem celého světa. Doufám, že i vy jste tak rozpoloženi, i my. Já mám přeju hezké odpoledne. Teď nás čeká Local Singles Time's Gone. A pak je tady elektronická parta Above and Beyond a Richard Bedford, Things Called Love. Ty vznikly kolem roku 2000, mají 5 studiových alb a jsou tam hudebníci John Grant, Tony McGuinness a ještě finský hudebník a DJ v jedné osobě Paavo Siljimäki. Takže si dáme tuhletu klasiku. Ještě jednou nádherné odpoledne, pakliže nás posloucháte a jedete z práce, tak samozřejmě opatrnou jízdu a venku máme příjemně, krásně, už se ty parna blížejí, tak ať to hezky snášíte. Pokusíme se vás ještě rozparádit s těmi hity, pak nás ještě čeká do té 16. hodiny Muzimen a Skip The Use a Strašidla Ghost. Tak hezký poslech z Dance Rádia.
1: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
2: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg, lodí po Wolfgangse. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.

0: Bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
1: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: Nám se blíží 16. hodina, s tím přijdou zprávy a dohrává nám tady Musimen a Skip the Use Ghost. Hned po zprávách tady bude Becky Hill, Hands on Me, nebo Steve Aoki, Triple Red, Jessica, Bio a Kabu Radio. Či Rudimental, Foxes, Right Here a NDC Remix. A nebo Jack Wins a Queen. Hezký poslech z Dance Radio.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.

Kongresové centrum Praha v Nuslích čeká gigantická přístavba v podobě nové výstavní haly. Jejíž realizace oficiálně začala v úterý. Architektonicky i funkčně rozšíří stávající komplex o 5000 čtverečních metrů plochy a kapacitu 1500 lidí. Železniční most pod Vyšehradem z roku 1901 projde bezprecedentní proměnou. Původní plán na výstavbu zcela nové konstrukce nahradil obrat v rozhodnutí ministerstva dopravy. Most z roku 1901 zůstane zachován, ale projde kompletní rekonstrukcí. Česko čeká tropický víkend s teplotami, které mohou vystoupat až k 36 stupňům. Pocit horka navíc zesílí vyšší vlhkost, takže bude dusno a lokálně se mohou tvořit bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Zatím není jisté, zda vedra přetrvají i v příštím týdnu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Jack Wins, Queen, No More Love on the Run. Kde jsi to byl? Billy Ocean v roce 1984 a legendární snímek už tenkrát byl hodně slavný, populární. Billy Ocean byl velice známý třeba jako Ray Parker Jr. a tuhleto věc v originále naspíval v roce 1984 African Queen. Máme 16 hodin 13 minut, odpolední show je už tedy mírně za první polovinou. Máme 18. června a svátek má Milan. Všem blahopřejeme. Přátelé, teď nás čeká Maustín, což je německý DJ tureckého původu a s hitovkou Horny byl hodně, hodně populární v roce 1998. Pak je tam ještě Van Kelmut a Francesco Ait a Some Kind of Feeling. Tiesto, veličina jako hrom a ještě Olivia Sebastianielli, Don't Lose Your Head. Black Legend, no tak přátelé, tam je vzpomínka na Barryho Whitea, taky legendární záležitost. Originál je z roku 1976 a tahle ta hitovka se hodně hrála, také na konci milénia byla dost populární a You See the Trouble With Me. Posloucháte Dance Radio a já vám přeju nádherný den.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Zavratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
10: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Band Mapei a Dan Whitlam Trippin. Máme celá přesně skoro 16 hodin 30 minut odpolední show, tedy ještě hodinku a půl. Teď nás čeká DVBBS a Badger Promises a pak jsou tady Košín, Catch. Parta Košín dělala předskokany skupině Faithless a přiznám se, že v té době, když jsem s nimi dělal rozhovor, tak mě nenapadlo, že vlastně tahle ta kapela, tenhle ten projekt dožene a stanou se, řekl bych, skoro na stejnou úroveň jako legendární, tedy Faithless. Takže Košín a kultovka s názvem Catch. Pak je tady Madonna, Feel So Free. Je tam sample z legendárního snímku od Lee Louise, French Kiss. Dokonce ho mám někde doma na vinilu. Vyšlo to v roce 1989. Ale tohle to je z připravovaného alba od Madony. 15. studiové album Conventions 2. Takže Madonna, královna popu, jestli ji takhle mohu nazvat a doporučuji jí vám vidět, protože ten zážitek byl skvělý, měl jsem tu čest v roce 2006 a 9 tady v Praze, ale kdybyste jich kdekoliv vychytali, tak to rozhodně stojí za to. No a my si užijeme ze snímkem Feel So Free a je to Peggy Go Remix. Posloucháte Dance Radio a přeju vám nádherné odpoledne.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Riton a Faye Mybels. 16 hodin 640 minut, takže ještě hodinku a 15 minut odpolední show s datem 18. června. Přátelé, mistrovství světa ve fotbale, to je samozřejmě multikulturní svátek, kosmopolitní svátek, sportovní a pro mě největší. Vždycky samozřejmě to hltám plnými doušky, protože ono to souvisí i s muzikou, taková prostě velká party. Držíme našim palce, aby tedy ten druhý zápas jsme zvládli a postoupili jsme. Bylo by to samozřejmě skvělé, byl bych samozřejmě strašně šťastný, kdyby se to povedlo, a nejenom já, samozřejmě celý národ. Já jsem zažil už těch mistrovství světa ve fotbale opravdu spoustu a tyhle ty první zápasy jsou takový zavádějící, že kolikrát týmy hrajou fantasticky, ale pak třeba vypadnou. Ale kdybych mohl shrnout, tak kromě našich, já samozřejmě sympatizuji, a to už jsem několikrát říkal, líbí se mi latinskoamerický fotbal, takže hrozně fandím Brazilcům, Argentíně skoro stejně jako Brazílii, zaujal mě Lionel Messi svým hat-trickem, je to asi nejlepší hráč všech dob. Uvidíme, jak se bude počínat dál, ale všechno to jsou první zápasy, také se mi velice líbila Anglie, hrála fantasticky proti Chorvatsku 4-2, i když Chorvati taky hráli skvěle. V každém případě první zápasy jsou vždycky zavádějící, protože to ještě není to rozhodující, to je taková příprava, ale pak, jak to začne být, začnou být osmifinále, čtvrtfinále, vyřazovací zápasy, zkrátka, tam už jde do tuhého. Zažil jsem mistrovství světa, kde odepisované týmy nakonec vyhrály z Itálie v roce 1982 a nebo před 30 lety i my. V roce 1996 jsme taky byli skoro odepisováni po prvním zápase s Německem a pak jsme byli ve finále. Takže držme palce. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady Mecky a Andromedic. Máme 17 hodin 2 minuty, přijdou zprávy. Po zprávách Calvin Harris, Jazzy, Satisfied, Disclosure, Automat, Deviara,
1: Ultimate. Radio Praha 89 a

Tento týden začal chladněji, ale den za dnem se otepluje a příliv teplého vzduchu do Česka vyvrcholí o víkendu. Kvůli abnormálně vysokým teplotám, které v Česku hrozí, vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Přibližně 850 tisíc eur v hotovosti našli němečtí policisté při kontrole auta u bavorského Whitehouse nedaleko hranic s Českem. Peníze 33-letému Čechovi zabavili, protože nedokázal přesvědčivě vysvětlit jejich původ. Více než dva roky trvající rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad je hotová. Prostranství kolem kostela Nejsvětějšího srdce Páně je veřejnosti přístupná od tohoto týdne a ve středu 17. června dopoledne ho otevřeli zástupci magistrátu a městské části. Na náměstí přibyly stromy, má nové povrchy, obnovila se zdejší kašna a vznikl systém hospodaření s dešťovou vodou. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Lavadí a Desert Lights, Lámané beaty. Tak to vás zvu už třeba na pondělí, trošku s předstihem, na pořad Rave On Air mezi 18. a 20. hodinou, specializován na drum and bass, jungle a všechno, co je zlomené. Máme 17 hodin, 16 minut, odpolední show vstoupil do poslední hodiny s datem 18. června a Milanům přeju vše nejlepších svátků. Za malý okamžik Embry Beats, Yellow a Rizzy a Jatason Holding On. Nebo Rick's Records, Only Night, Starting Right Now. Či Gabriel Dresden a Molly Bancroft, Tracking Treasure Down. A nebo Kolša Camelfat, Waste My Time. Camelfat, to je britské duo z Liverpoolu, které vzniklo v roce 2006. A je to dvojice Dave Whelan a Mike DiScala. Asi nejznámější hitovka je z roku 2017 Kola, která se umístila dokonce na třetím místě britské hitparády Dance Chart. Posloucháte Dance Radio, odpolední show.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké.

0: Kolša, Camelfat, Waste My Time. 17 hodin 34 minut, odpolední show, ještě půl hodinky na Dance Rádiu. Teď nás čeká Shimza, Arko, Kasango, Fire, Fire, či Gordon City a ještě Muki, Mitsubishi. Gordon City ty vznikly v roce 2014 ve Velké Británii, to je formace Fauma Gibbon, Matt Rock and Run, Robson Scott a jejich věci třeba snímky z roku 2014, Ready for Your Love nebo Here for You se dostali do top desítky ve Velké Británii, takže tahleta parta rozhodně jí znáte a rozhodně je tedy hodně vysoko, ať už ve Velké Británii nebo v celém elektronickém světě. Pak nás čeká Axwell, to je zase švédská ocel, měl jsem tu čest ho poznat na Mácháči v roce 2010, sympatický Švéd, a v té době samozřejmě šel nahoru a dneska už patří mezi top producenty, řekl bych možná do první desítky. Ještě s ním Nesmrtelný, Ingrozo a More Than You Know. Posloucháte Dance Radio, já vám přeju nádherné odpoledne.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznisu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

High Contrast. God only knows what I'd be without you. 17 hodin 49 minut, znamená to, že odpolední show jde do finále. Díky za přízeň, bylo mi ctí opět tady zaskočit. Majky, ho zdravím, zítra už bude tradičně mezi 14 a 18 hodinou. A teď nás čeká do té celé Lukas, Steve a potom DJ OMT, Bella Perosi, Buddies či Paul Van Dyk a ještě Carrie Let Go a nebo Macher Armand van Helden a ještě Mark Knight. Ta kooperace jim jde úplně znamenitě. Plus ještě DJ Ramirez a You. Přátelé, rozhodně leďte dál, naše frekvence 8929 FM nebo naší apku Dance Radio či webík danceradio.cz, protože hned po 18. hodině vás čeká Dance Radio Chart. Mezi tedy 18. a 19. hodinou. A pak mezi 19. a 20. je tam Tiesto a Club Life, to si taky nalaďte. Nebo State of Trance, Armin van Buuren či Musical Freedom Radio Show. To všechno vás dneska čeká. Mějte se krásně, nádherný večer, fanděte našim klukům, aby jsme postoupili dál a laďte Dance Radio.

Kongresové centrum Praha v Nuslích čeká gigantická přístavba v podobě nové výstavní haly. Jejíž realizace oficiálně začala v úterý. Architektonicky i funkčně rozšíří stávající komplex o 5000 čtverečních metrů plochy a kapacitu 1500 lidí. Železniční most pod Vyšehradem z roku 1901 projde bezprecedentní proměnou. Původní plán na výstavbu zcela nové konstrukce nahradil obrat v rozhodnutí ministerstva dopravy. Most z roku 1901 zůstane zachován, ale projde kompletní rekonstrukcí. Česko čeká tropický víkend s teplotami, které mohou vystoupat až k 36 stupňům. Pocit horka navíc zesílí vyšší vlhkost, takže bude dusno a lokálně se mohou tvořit bouřky, které mohou být ojediněle i silné. Zatím není jisté, zda vedra přetrvají i v příštím týdnu. Počasí. Ve čtvrtek očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Odpolední maxima vystoupí k 29 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. We have had some technical problems. Now give me a beat. Dance Radio Show. Dance Radio Show. Dance Radio Show. Dance Radio Show.

0: Tady je Hitparáda Dance Radia, nejlepší taneční muzika pro vás, od vás, podle vás. Hlasuje se do hitpošky na danceradio.cz. Za náma jsou už i tři novinky, z kterých taky můžete vybírat. Tak do toho, všechno tady na webových stránkách Dance Radia. Jdeme do komplet žebříčku, tady ho máte. Dance Radio Chart.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dance Radio Chart.

0: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.

0: Čtvrtý místo za náma v Dance Radio Chart. Naposledy připomínám, že se do hitparády hlasuje klidně hned teď, a to každý den na webu danceradio.cz až do středy do 15. hodiny. Teď už tři nejlepší pecky pro tento týden, vy si je užijte po hitparádě. Taky Tiesto, Armin, Musical Freedom Radio Show nebo Adam Beyer. Bavte se.
1: Třetí místo Dance Radio Chart.

0: Dance Radio. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz. Dance Radio. Dance Radio. Fast track to a new era.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Využijte slev na Zalando, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

Daddy, you

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.